novou hudbou pred pár dňami prišla aj Empress Of. Pieseň Train Song si hráme z albumu Dream House. Tu v rádiu FM 9 minút po 13. Stále je s vami Andrej, pekný pondelok vám prajem. Ideme teraz do Česka za novou muzikou. Tento projekt sa volá Never Touch. Vybrám pieseň Sejdeme se na Avu. Som rád, že ste s nami.